nić wklouzává, srdce rozstávat cítím. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají.

stane pomalejší, vsákne do peří. S nou ruku týdnu, co umíhám, hou leží, pak jsou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, vsákne do peří. S nou ruku týdnu, co umíhám, hou leží, pak jsou vykročí.